ale raduje se z věcí, který jako dokáže a který má k dispozici a který může budovat a na který prostě má kapacity. Já už jsem pochopil, že nebudu ani prezidentem.

0: Zažil jsem to a je to
1: Samozřejmě
0: moc
1: my to
0: hezký.
1: chceme dát i veřejnosti a já jsem teda nadšený, že ten zájem, já jsem říkal taky, kdo půjde na Pavel Bernáš a na přátelé. A mě to překvapuje, že ta prodejnost je stejně velká jako na Asonanci nebo Nezmary nebo...

0: jak ty ji říkáš?
1: AD,
0: samozřejmě jsme moderní.
1: Ano, ono se to píše AD, jako u filmu, asistent direktora, já mám AD ho, protože v češtině jsme si to poličtili a

0: se povedlo zajistit participativní rozpočet pro žákovské parlamenty, to znamená na ty své aktivity. Ty žákovské parlamenty třeba mají i nějaké finance.
1: A co konkrétně mladí lidé v Ostravě vymýšlí?

0: že ten odraz jako bude, jo, tak to bude takový ten flash.
1: Teď je otázka, jinak. Jak se s tím dokážeme poradit, protože pro spoustu lidí to bude velká zdrcující facka přes celou populu.

mět úplně po všech stránkách jako sami se sebou s tím nebudeme v pohodě, tak to není komplexní. Takže pro mě to je jako velmi jako zásadní. Kde se zrodí myšlenka?

0: budu chodit a proč jsi zrovna vybrala školu Liberanova?
1: V září si začal chodit do Liberinovy na přípravu pro přijímačky na gymnázium. Líbil se nám tam přístup

Je úterý 9. června 2026 a na malé nádraží v Hořicích na Šumavě přijíždí pravidelný ranní vlak. Dnes je ale kolorit tohoto

každý ročník tam bude mít ten svůj plakát, kolem kterého jsou ty fotky, takže tam bude vlastně 35 plakátů, protože ještě byl nultý ročník, kde si vzpomínám,

Děkuji všem, kdo nás poslouchali a jestli nás to inspiruje, tak já bych popřál jako docela dost odvahy k tomu, aby jsme se popasovali s tím, co tady je a brali tu AI nebo tu digitální

se rozkoukali v novém prostředí a bylo tu jaro. Zdravilo nás odevšad a svádělo naše romantické duše z cesty dokumentaristiky. Podlehli jsme mi.